0: Parfüm de Gitane. Jetzt kommt mal ausnahmsweise zweimal derselbe Titel hintereinander, einmal auf Tschechisch und einmal auf Niederländisch. Und der Titel ist ursprünglich von Jaromír Nohavica auf Tschechisch. Und es geht um die Mickey Maus.
1: Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

řidiči koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Na frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

Vidno není, bdění je bolest bezvlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnoudeme, vzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

povídáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: žít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. Já mám voskované boty, ráno...
1: Smorgens doe ik in de grijze, mis mijn ogen open. Klopt mijn pols nog, of is het met me afgelopen?

Filísek, třetí kniha věd. Jako v zubech písek, skřípou slova věd. Šarlat vlčích máků v němém osení. Stichly hlasy.

přeslazenou slinou v koutku rybích úst. Tiše léta plynou, slyšíš trávu růst. Zrazeni se krčí,